Posloucháte Sebestřed na rádiu Bčko a my si teď dáme houseovou pohodindu od Hercules and Love Affair, track s názvem Rise Me Up. Právě teď. Krásný den, přátelé.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Jedna hodina na Rádiu B.
1: Rádio B.

Užij si večer s Rádiem B.

I'm used to it by now. Just breathe.

Christmas.